0: Bilk, našestje. Tuta informacija je ve svojške naležnosti. Srpski rozvostun s medale vuse vač analogne z antenu na UKV 100,4. Na tem so potekim stvo ničo ne zmeni. Od 1. septembra pak so tolž do dalših MDR-skih programov UKW-frekvencach vodšaltuja, tak napšikvat MDR Kultur, MDR Jump a tež MDR Regionaltorika tež za nemske program z budeského studia dole tak bude. Tude programe môžete potom z 1. septembra jenoš ešte digitálne svišeč, najlepšie přes DAB. Kaj šprajne! Sapský rozvoz vúsva dále na UKW-frekvence 100,4, kajž sčetovod na zvučení, potekim na tem so ničo ne zmeni.
1: Što rado string čudava, a čtro upučovač, tyš snovi drastu trava, v tezimju oblekač.

0: Rečni kručik. Srpskim ozvozom.
1: Čenca s doktor Anjo Pohončovi.
2: Nedavno sme svišeli, co sú z rôže krúbe vúderili. Nešto tude netrichy, si tede prajich. Vohen môže vúderiť. To je vizo vo sebe vleču, když so přemáva deštuje, lohce možno. Před nikotrimi mesacami je strašná epidemia korosče, menece Ebola v Kongu vúderiva. Dež vulka panika, nemir, aber vujna môže vúderiť. Ale za krúbe a druhé zvierata dole vizo nepšitrichy. Nimm se však užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tuto verb má v nimčine viacero vozname, co krotrež v serbšine rozdielne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub vúvamava, susod vama kamenie z múrie, jate je so z jastva vúdobil, a tak susod iš krúbe z rôdže vúdobili. A když je nichtu nešto hubine zjed, potom vunda šitko vublova. V nimčine existuje nimo toho vjazbe, kajš in trenen oder jubel ausbrechen. Tule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka, aber zajuska. Tu iš ljubi připosluchario, serbšina je bohata na variantach, ale prav namakač ne je všetko jednore.
1: Doma ona prave. Dr. Anja Pohončová. A tuten je rečný kočík a ďalšie namakače tiež na našich stranách internetu.

0: when I spent the summer on you.
1: Štyri do napošestřeche, nedom viacorym zražkam, jest doroma de ciomi autami, je pundželo poponio pola Zorilca dojšvo, je na 90 letna byl tam ze svojim autom, ze Mitsubishiom popuču, jako ona napravo do vesnej drohy odpočí ze zvonie, do vesnie, zrazu ona ve kšivice do policajského auta, kiž tam steješe. 20-letný šofér so přitom lohko zraní a seniorka chceše pošim zdaču nedom dalieč, přetož zjedže tež hišče do za policajským autom stejacoho Renaulta, cia 50-letného. Je na 90-letná vodžaka Mitsubishia storčí dozady a zjedže znova do toho policajského voza, kotrež by se netko ižo mestem vobročilo, co by za něj jeho. Po tutej zražce zamuchu potom ženu skončne zadržeč auto klučik z časachu a přijedže vosebita fachoča, kiž pak nemožeše přes veste prašenja a prúvanie zvestči, co nie je na 90 let na pravém stavu auto vodžič. No, to trebudu dalše přepytovanie trebne.

0: Čenca, zemnú studiu je Bettina Wenderotová a ona zmeje netko nôstky za vás.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Srbský ľudový ansambl predstaví nový rejný dobie dohromady 21. premiéru a prapremiéru. To je intendant Tomáš Krajbich Nauka, včera, ký je zazbehy budúšine vozivil. Ansambl zladuje lica s dobom na cíletné vopstače Možinské, Rijovanské skupiny Vužičanská Rapsodia. Dále sú 4 symfonické koncerty plánované. Prvý veršk bude hudobný svedčen v Smochčicach pod titulom Srbské noci, kýž odmeje sa tutom konstudžinia kubvanišču svätého Bena. V Vojke Dubrave má do leta 2029 medicínsko-zastaranský centrum MVZ nastač a to tvárenju nedošeho krajného ambulatória. Rada Zvierska gmenu Radvo Vujka Dubrava Malešecu je včera kooperacijske zričenje s investorom v obsamknuva. S tutom zričenjem može so zustinejo odcentren GmbH v spešovanske sredki za pretvo objekta pracovač. Zamoviči chceža dohromady 1 milijon euro investovač, viacu v tem je štvrt k našim programe. Deponia ve Vitru je miestom na svoju dovolenú veľkosť rozrostva. Keď obkročí jednačel Johannes Má, našemu šelaky sú ju vo 8 hektáru na netko 24 hektáru povečili. Od lenčie na zume maja tiež svojskú přípravu za redženie vody z deponie. Dotaj by ju externé redžič dali. Na Vitruske deponii skladuje odpadky klasy C, to sú miestrujem tvarské odpadky s asbestom, zanerodžená zemia a odpadky z industrie. One přijdu vône ze Sakskie a susodných zviazkových krajov, malé podžel tiež z Ukraja. Nesvačanská gmena kupí si 2 agregáty za núzovú milinu, tomu je gmenská rada včera přizvolila. Zuma nedže 3500 euro zapfači so nimale kompletne přes sakske spichovanie a z podpiru v okresnie nalutovanie. 5 dalších dňuch dupko pak sú krutkodobne ze zvierneho džela posiedženia do nezierneho přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praje zobieto na prostvu radžičelu. Tak nie so včera, kež plánované zjavne vo nôch pfačiznách za žarovanskú halu na Nesvačanským kirchove diskutovalo a tešnic vo příchodných staršijských přirážkach Nesvačanské pistovani. Šušicach pola kulua ste duarstvo, bratrostvo a vesna modžina s pomocou vesnanu jivišo kulturného domu ponovivoj. Kež kuluský mieščanský zariad žili by to možno s pomocou regionálneho budžia LIDA. Tak ma jivišo netko tiež nový zaviešk a elektriku. Koči nemožach u toho runia z LIDA-ruch penes novú taflu s informáciami vo vse sotovič dač, po nás tí nakromie sú, či ste tiež rajkanišťo a odpočnišťo za počúvariu. A to bych upovieste, kýž namakáče tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vostanie dženca miniate, dus a dus sobie u dňa svunco pokaza, vo sebe popodňu pak za so švíle a rímania a to šopši maximálne 24 stopňa.
3: Ničo nešo, okej, okay, na počach, to ješ přijemoj. Dále, dobro je zbu, 4, pona po 6, Čech.
1: Srbský rozvoz.

jedna če po napo 6-6. Na druhé serbské blído víta budeska domovinská skupina všetkých zájemcov od navečora péčich, cíža, dženca do rozmluvy přinč, dže dokladne. V serbském domě z kažovanskej rumnosti založby to je cíčim poskodže. A přeprosili sú si v učaku serbštiny na serbském gymnáziu a básnicu Silviu Šinovu, kotra ščíta v udživky zjenuje tvorby Mosty přes morjo. Jutze štvortk skadžuje so Vokličanská gmeinská rada večer sedmich v horče kvodnemu muži v Oklicach. A v obydlerio gmeine Kupšice moža jutze svoje prašenia vodbyčky šmeja na krajno radu uda výčasa. Jutze novičer na popéčich sú prošení do jedžarnie v Bošečanskej šuli. Poľada mežno na piatk. To započne so Kamenská boršč, večer šestčich na tamnejším svedženišču. Přes celkom stydenia polský časopísaný program se športovými vúbidovaniami a húčbu a to na šelakých blakách miesta, miestrujím v stadione Modžiny, ale tiež v staroni Sviatej Moniky abo nad vôjnym tohošču dokvadný program namakače internetče. Składnostnie z dotych posmiertnych narodnin Achima Brankaczka wopominaja mienio Piatk, swojo duoletno dirigenta, a z tej przyczyny su jeho mieno na wopomiensku taflu zaprzyjeli, a tuta ma so netko Piatk w 17 hodzinach w starej cyrkwiczce na Radworskiej nausy znowa posvedčić, na čož su wszyscy zajmowani przeproszeni. 5 hodin, 4 stotzie.

Nechto školi je tam sam namestne pobu. Atmosfera punžilo večer na finalu letošeje beach volleyballu je tore Modinska radia Zatkola v Miočicach da bješe vulkotna, tak rekaše, ze stron přiladovario a rajario. A jasna vec, co sme dole tež za vás zapopadnili. V našich novostčach v obrazach môžete si nimo toho impresie letošeho vumilského busa vúbladač. Mez druhým je Suman Heduška s tožto serbskými štučkami ve busu sedžo Hujiu a podame sa z kameru do Prahy na riečnú šulu češtine a poľadajte rade tež raz za kulisy serbského rozvosa. Jako je nás šéf sakske statne kenslie dr. Andreas Hanschu tu v studiu v Budešine vopytal. Dole šopotekim, kajž sčeto zvučení v našich sociálnych sečach a na našej app MDR Serbia vuladače v našich obrazach. Noos čach.

0: Nábožné slovo.
1: Svešiče dženca od Marate Delenkovie z Nebečic.
2: V znatém kilošu spívame o smilne Božo v obrađe na mir a pokoj šuđom. Mir pokoj daraj tvoje ste, tož dajem všitkým ľuďom. Što by si myslil, zo bychu vojne nam jednoho dňa mir rubili a živenie zničili? Mir je dre najúbše přeče čvojestva, osobie v našem svieče v tutým češkým času. Jako k češčenio vieme, zo sú vojne a nemiry džil tutoho svieta. Hina kač mir svieta, kotriž odvisuje od vonkunných umeneniu, fači Jezusove mir za kúžde živenské položenie. Jezus nam praji, štož vám darju je môj mir. Dám vám mir, kajký sviet jún dač nemôže. Svojo mir nosi vúboký voznam ve sebi. Trebame jún šíci v našim živeniu, v našej svojbe, v našej tovaršnosti a v našim kraju z cíva na cíve zemi. Tola předovším trebame mir v svojej útrobie a svojej duši. A tuto jedne vierne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožnik sveta. Doveríme sa všetne k nemu ze svoja Mikeluša, zveč vierivých do jednoty, zo svet by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo vodcie nám če poslal. Nech skončne jedna vočania, šir zjednoči ve víre, nech skonči so šaščepenca, nech živi sme ve mirie.
1: Tole praje Marata Delenkova z Nebečic, nadoku a zamovitosti tamnejšie v osade. Zimenčine hišče. A potom bude 6 Čech.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
1: Sú namakáva?
2: Hisče nic.
1: Dívam so přeco, z korom na sotraju nedom namakádeš za nej pýta.
2: Vona pak zjaza čítiš bančík krúče vokolo ruky, so by ju spíšnišo namakáva.
1: Trichy, ale šo jedne nitko. Samo jest nedać?
2: Może moj, haj.
1: Daš mi prosiš šokolodžane gomas?
2: Prosiu ja ra tadio. Ale ty wieš, tvoj šokolodžane gomas nie je ja raz trohe.
3: Dobre ranje. Rejnje zoso znesetaj.
1: Vitaj, Lexio. Josefina me jenoš kujšte ranje na to dopomni, za šokolodžane gomas nie strohe. Mi pak von svoji. Hotovo.
2: Ja vosanu při svojim mysliu s bananu a jabukom, truškami a mlokom.
3: Najskýre oboje dobre. O čím das taj prede přemyslovavoj?
2: Dosne danje meniš?
3: Haj, ništo staj na vaju čele pytavoj, abo?
1: Haj, jednu živu smoj pytavoj. Bych čera v lékarskej praxe. Tam som dobio krivo tedač. A runje, co Josefinje pokazač, z kotre je živy, je korom na sotra kredava do ruky biečeč. Ale nesmo ju tak prave namakavoj.
3: To je za lajka tiež kusk češko, dokež sú živky małe a leža drude úpšo pod kožu. Korobne sotry sú na to trénované je namakač. Sú to svojim vukubvaniu zvučovali a navuknili.
1: Čehodla sú naše živy poprom votvonka modre?
2: Haj, dobre prašenie, Tadeo. Poprom však bieži přes ne čave na kry. Nam pak pokazaja sú živy v modrej babie.
3: To staj derie, vopkeč buavoj. Môžu vám aj to z pomocu fyziky rozkvasť?
2: Haj, haj!
3: Človeča kry je přeco červená. Šo jedne, hač je nej veľa, abo malo kyslíka. Dež přidruží so svieca na kožu, so tuta šelako vúboko zarobila. Červená barba so silnišo absorbuje. Modrá svieca so skýre zaso ročoda. Živy leža pomerne blízko pod kožu a přes tunle optický efekt skutkuje na nás reflektovaná svieca modrá.
2: Ale v opravdžitosti je v živie normálne červená kry, haj?
3: Haj, tak to je. To je pravie.

0: Annette Gopala Damiras, der Butto, Givat war nat schome, we serbske Ritschi, we Bokowach, boske tschuje hijoniko trilleta skupina woko hutschpnika Franka Kosika, od serbske skupine Kulabula. A jehom jachu naši kolegojo deno serbsko rozvosa pši telefone, što je jim vo neušidnem poskitku takle rozpravjau to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Leca mei, juniju a juliju su iža predstajenja mili. Za august tajke znova připovedža. Ale što to dokvadnje je? Kajš Frank Kosik praj šak ne je dživa dvo poslovnje na čomje, ale z čoma vidžeć.
2: To bude dživa dvo při redce, dživa dvo na brjogu. Ni tam su te povešove figure, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tam přihodovajam, tam kak to njega boja v botach a co se všechno stalo.
1: Potak im bajove figury z brjoha strovia a povedaja. Na čom je nimo puacem hostčom, što su činili a doživili? Se scene vumyslili a teksty spisali su například delnosarbski kulturnik Michael Apel abo jako spiewar znate Gerald Schön a dalši. Michael Apel tež jednu z figuru sam predstají.
2: Ten jo také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo na zelené luce.
1: Potak im literatura a samo Reje raja rolu, ale tež hudžba.
2: Na těch živadlových stacionách já by tak kroně tam se také spiewa. A potom máme také živou muziku z Kulabulu také na zelené luce.
1: Hudžba na zelené luce, što je jméno burkuského hostčenca, to říká večo po čumikovaniu se dá ještě koncert za skupinu Kulabula. Z jara mnohostronským programom.
2: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, jazzové štúcky také. Máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je veľicný svet pla nás, Groin mi kvando, groin mi ga, also kvando, kvando, kvando.
1: Zoby publikum rozumie, što oni serbsce spievajú, jemu v obsávaných štučkov ve připovědžach trochu rozkvadu a na tuto vášně je serbština přeco sobou prezentná. Tuta dvůřečnost je jim vážná, praví Frank Kosik.
2: No já myslím, až v Botách trebáme za našich turistů také ten serbský element kultury, dokudáž často neznají, za co jsou tam ty serbské pomenování všude a pen, je jim to jasné, aha, to dá ještě serbská kultura a serbská muzika, jo, a dla to k tomu cíníme.
1: Kartky za taký program může si zajímci kupit v Burkovách na Zelené Luce, němci říká hostčen z Grüne Ecke. Raz v obměsac, konci dženia to poskyčuje. Čomario startuje prvnú túru s čomom po sprevinných groblách a čugách ve 18 hodinách. Samovo ječ a píče na čomie je postarané. A když konc augusta zaso serbské dživadvo přirice vabí a potom koncert, to bude Frank Kosik tež zaso podľa.
0: Dokvadný termín je piatk za týden 28. augusta. Snáč sa tutun za skupinský vúlet hodí.

Na pančicach kukuje, hotuje so na svojbny svedžin, kiež bude tuto nedželu v tamnejšej komunikacijskej aréne. Program je hotový, hižo plánovaný, ale poľadáme najprv raz na dženšnejšiu sredu. Aj to sú zajímce přeprošení na druhé serbske blido, tu do budeského serbského domu. Budeská domovinská skupina vás přeprošuje, a to od navečera pečiš. To chceš, že s vami do rozmovy přijíš, že dokladne ve cíčím poskodže, to je tam, kdež je založba za serbský lud, a přeprosili sú si vúčaku serbšiny na serbském gymnáziu a básnicu Silviu Šinovú, kotraž bude čítač ze svojej tvorby Mosty přes morjo. Júce je štvrtk, a to skáduje so Vokličanská gmeňská ráda, večer 7. v horče kvôdnemu muži v Voklicach. Pobydlerio gmeňe Kupšice môža Júce svoje prašenia od pečky šmaja takhle na krajnú rádu udaviča za Júce na večer na popečich do večera 7. v jedžorní Bošečanskej šule. A poľadáme hižo na piatk, to započne so Kamenská bošč. Večer 6. na tamnejším svedženišču znajmenša to tam na tutem blaku bude a hevak však čenie so program 6. konc tydenia na viacerých miestnosťach ve mieste. Poľadajte do interneta, tam namakáče tiež program. Skvadnostne z totych posmetných národnín Achima Brankačka vopomínaja mienio piatk svojho dôletného dirigenta a z tutej príčiny svojho meno na vopomnenskú táflu zapšieli a tuta ma so netko piatk sednač hodinách starej cirkvice na Rádvorskej nause znova posvedčiť na čoj sú šice zajmce přeprošení. A zejce svedča svoj 657. jubilej prenio naspomnenia s tutu sobotu od poponacioch. Ako už zajmuja stavizne se, môže si na našich stranách internete tiež rozmu s Jurijom Špitankom naposkač.

0: Rečnik učik srpskim ozvosom.
1: Agenca s dr. Anjo Pohončovej.
2: Nedavno sme slyšeli, co sú z rôže krúbe vúderili. Nešto tude netrichy, si tede prajich. Vohen môže vúderiť. To je vizo vo sebe vlieču, když so všemáva deštuje, lohce možno. Před niekotrými mesacami je strašná epidemia korosče, menece Ebola v Kongu vúderiva. Tež hulka panika, nemier, aber vojna môže vúderiť. Ale za krúbe a druhé zvierata dole vizo nepšitrichy. Nimm se však užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tuto verb má v nimčine viacero vozname, so krotrež v serbšine rozdielne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub vúvamava, susod vama kamenie z múrie, jate je so z jastva vúdobil, a tak susod iš krúbe z rôdže vúdobili. A když je nichtu nešto hubine zjed, potom vunda šitko vublova. V nimčine existuje nimo toho vjazbe, kajž in trenen oder jubel ausbrechen. Dule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka, aber zajuska. Tu iš ljubi připosluchario, serbšina je bohata na variantach, ale prav namakač ne je pšetso jednore.
1: Frau Dr. Anja Pohončova, reče spetnica Budeskim Serbskim Institutče. 7 hodin 17.

A takhle juskali so pondželu večer, što ješe tole sobu doživjev. Atmosfera pondželu na finalu letošije beach volleyballu je Ture Modžinsko radija Zadkula Miočicach bješe vulkotna tak rekaše ze stron přiladovarju a rajerju. A celé jasna věc, zo sme tole vezotež za vás zapopadnili. V našich novosčach v obrazach môžete si nimo toho impresie letošeho vumilského busa vobledač. Mies druhým je Simon Heduška ze stojšto serbskými štučkami ve busu Sejo Hujiu. A podame so z kameru do Prahy na riečnú šulu češtiny, ktorá však je so netko zakončila, a poľadajče rade tež raz za kulisy serbského rozvoja.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ľudový ansambl predstaví nový rajný dobier dohromady 21. premiéru a prapremiéru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka, včera kýje zásbyhy budešine vozivil. Ansambl zľaduje lica s dobom na cíletné obstače Modžinské riovanské skupiny Vužičanská rapsodia.

0: Ja, dale su štyri symfonijske koncerty planované pri niverzk budže hudžbne svedžen Smorčicach pod titulom Serbski noce, kiž odmije so tutun konstudženja kubvanišču svätého Bena. Viace o novej rajnej dobie zoniče iš raz biu vusovania. Ve Vulkej Dubrave ma do leta 2029 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarenju niedyšeho krajneho ambulatoria. Rada zwiazka gminu Radvo Vulka Dubrava Malešecu je čera kooperacijske zričenje s investorom obzamknuva. S tutem zričenjom može so zustineju od centren GmbH vo spichovanske sredki za pšetva objekta pracovač. Zamoviči chce ja dohromady 1 milion euro investovač. Deponija ve Vietrove je mjestom na svoju dovolenu vulkosť rozrostva, kež v obkruči jednačel Johannes Mar našemu zčelaki suju vo 8 hektarov na netko 24 hektarov povečili. Odlojnče je na zime maja tež svoj skupši pravu za redženje vody z deponije. Dotal bichu ju externe redžič dali. Na Vietrovskej deponii skladuja odpadky klasy C, to sú miestrujem tvarské odpadky s azbestom, zanerodžená zemia a odpadky z industrie. Vone pšindu vonie ze Sakskeje a susodných zviazkových krajov maue podžil tiež z Ukraja. Nesvačanská gmena kúpi si dvaj agregátaj za núzovú milinu, tomu je gmenská rada čera přizvoliva. Zuma neđe cina 4500 euro zapfači so nimale kompletne přes sakske spichovanje a spodpiru v okresnije nalutovanje. Peč dalších dňoch dupku pak su krutkodobne ze zvjarnoho džela posiđenja do nezavného přesunili, vesnanostka Juliana Macalina praji, zobie to na prostvu radžičelo, tak nie so čera, kež planované, zjavnie vo nových pfači znach za žarovanskú halu na Nesvačanskim kirchove diskutovalo a tešnic vo přichodnoch staršiskych přiražkach Nesvačanski pistovani. Kamencu přijotuje so na letušu boršč, kotraž so piatk zahají. Včera su dobrovoľni na dvore Lessingovoho gymnázia ranku zasvedžen vili, ženca činia to na tohošču a prini vyši šuli. Kamenská boršč započne so potom piatk s koncertom dujeriu a trajač do přichodného štvrtka. Veršky su tradicionelne čahy šuleriu bivých trastach a s kvitkami, keštiš ubeđovanie cilcu. A to one bychu naše povešče, kiž namakače cvý džin a cvý vulkosti na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca minjate, šire, deze svunšnými votriskami votranja je so tu budešine ižo rene podešťovalo. Biehu dňa potom drude svunco vo sebe popodňu pak zaso švijele a s blakami tiež rímania a to šopši maximálne 24 stopňach.
2: Jeli je što z vás tam popočujeme s Krakecami a Bošecami ve Kupšiske gmene je so nezbožo stalo dla toho, so tam vopkat kopi. Odladajú o to, nám žiadne vopkatné pokyvy nepředleža, dobré ranie a příjemnú jezbu do džensnejšie srede 4 po napôsmyšie.
1: Serbský rozvoz.

Anet komam tu informatio ves vojske nalež nosči ili nesče to hižo svišeli. Srpski rozbos dunčak vusova analogne z antenu na UKW 100,4 a to tež ve přichodže tak vostane, kažče to zvučení. Ale, če odla to takle vuzbehuju, od 1. septembra so UKW frekvence za tušte MDR-skih programu odšaltuja, to potriši mestrujem MDR Kultur, MDR Jump, a tež naše budeske regionalne nimske vusovanje, to potekim reka tež tež z našo budeskeho studija. Tute programe možete z 1. septembra jenošišče digitálne svišeč, najlepe přes DAB. Kaž prajne, Srpski rozbos vusova dále na UKW frekvence 100,4, kaž sčeto zvučení, a tu svišiče potom tež přece zaso, napríklad Veroniku Kalinučcinu, Denisa Vencla, Holasky, abo skupinu Nodoba, abo kažnetka Oskara Cimsa.

0: Sounds.
1: Aj v Banžicach kukuje tohoto ja son na svojibne svedženki špuže tuto nedelu tamniši komunikacijski arenje programžnosti, šo je spšiotvane, ale bola dame ne prederaz na džensnišu sredu. Na druje srpske blido s čepše prošení budeska domovinska skupina vita vas od navečora pečih do srpskoho domu, a to možete si dojenč do cičo poskoda, tam so šitko vodmije. Jutce štvotk skaduje so Vokličanska gmenska rada večer sedmih v horče k vodnemu muže v Oklicach. V obedlerju gmene Kupšice može jutce svoje prašenja vodpečki šmaja takle na krajno radu uda viča za jutce na večer na popečih s čeprošeni do jedžanje v Bošečanske šuli. Skladnostne z totych posmetnych narodnin Achima Brankačka vopomínaja menio piatk svojho dôletno dirigenta a z tej pšičiny sú jeho meno na vopomensku táflu zapšieli a tuta ma so z piatk sednáča hodinách starý cirkvice na Radvorskej nause znova posvedčiť. A ja jeli vás doletež zajmuje, my sme spriotovali za vás vopšerný přinožk vo Achime Brankačku vo tutem jeho vulkým dňu, kotrež by miu 21. augusta z toto posmetne narodnine poskajče, abo na poskajče si odpovedný přinožk na našich stranách v internete. A tež zejce sveča svoj 6.5.7. jubilej prinjeho naspomnenia s tuto sobotu od popodňacioch. Ako štole zajmuje starizne se, to môžete si naposkáč rozmov s Jurijom Špitankom, kýž so vúbierne vetem uznaje.

0: Policija z G.
1: Bonželu večoje. 67-letne pozdaču trochu huboko do šklenčki pokuknu a so potom do auta sidnu a spytav tiš ešte jič. Přitom nebe převúspiešne zamieni boždi dvo apvun prasne do morky na Jerijovi poraze pôd infokašik vauku a ešte tonu za odpadky. 6800 euro škodu je naparal a test na alkohol pokaza viace hač 1,3 promile. Bonželu popodňu je mirenský tým připravu natvaru, kotraž miri spiešnosť pri Siemensovej budešine, maximálne posta KMH je tam dovolených, namirili sú celkonie 1623 ježidvo, 122 prekročeniu, 84 šoféru z toho s porokovanským penezom. 8 čo mejach upošim zdaču vo sebe núzne, Zjerc budyski značku nastaje ze 7,9 km/h negativny rekord dnia, nedom na druhý miestne ležeše Mercedes z budyski značku ze 4,9 km/h. To rekanetko za šoféru 2 dupkaj 400 euro pokutu a mesac zakaz ježdenia. Budyšine sú to runia paduši kolesu popuču byli, nedželu popudňu na Kurta Pšalikovi, neznači pokradnuchu tam přizamknené mountain bike ze statoka viace svojbnoho domu, 1600 euro biehodne, a zaalponželu rano biechu potom popuču na Hansa Eislerovi a pokradnuchu tam e-bike hodnoče 1800 euro, kotruž by před viace svojbnym domom přizamknené kriminálna služba přepytuje. A 25-letný vodža BMW je bonželu ráno na S130 či nezbožo zavinoval mod muž by od Mukec do smiera na nové miesto popuču a zubi kšivice kontrolu nad svojim BMW-om zjedže nalivo zjezdne a zraze do telefonového ščežora. Krotko potom so z auta dymieše a tiež ščežor tam podľa so povali, šofér so nezraní drohu pak dobiahu na kvilne zašľahač, cokolne nastata škoda 10 euro.

0: Hadio, alle de wisch, tue Schokolodja ne gomas nee jarastrohe.
1: Dobre ranje, rejnje zoso zniesetaj.
0: Vita Alexio, Josefina me jenoš kujšte ranje na to dopomni, za Schokolodja ne gomas niestrove. Mi pak vun svodži, hotovo.
2: Ja vosanu při svoj misliu, z bananu a jabukom, truškami a mlokom.
1: Najskýre vobo je dobre. O čím das taj prede přemyslúvavoj?
2: Dos nedadne meníš?
1: Haj, ništo staj na vaju čele pýtavoj, abo?
0: Haj, jednu živu smoj pýtavoj. Bych čera v lékarskej praxe. Tam som dobio krivote dač. A runde, co Josefinie pokazač, z kotre je živy, je korom na sotra kredava do ruky biečeč. Ale nesmo ju tak prave namakavoj.
1: To je za lajka tež kusk češko, dokež sú živky mauve a leža drude úpšo pod kožu. Korobne sotry sú na to trénované je namakač. Sú to svojim vúkubvaniu zvučovali a navúknili.
0: Čeho dlas naše živy poprom votvonka mudre?
2: Haj, dobre prašenie, Tadeo. Poprom však beží přez ne čave na kry. Nam pak pokazaja so živy v mudrej babie.
1: To staj derje vopkeč buavoj. Môžu vám aj to z pomocu fyziky rozkvasť?
0: Haj, haj!
1: Človeča kry je přeco červená. Šo jedne, hač je nej veľa abo malo kyslika. Dež pridruží so svieca na kožu, so tuta šelako vúboko zarobila. Červená barba so silnišo absorbuje. Modra svieca so skýre zaso ročoda. Živy leža pomerne blízko pod kožu a přes tunle optický efekt skutkuje na nás reflektovaná svieca modra.
2: Ale v opravdžitosti je v živie normálne červená kry, haj?
1: Haj, tak to je. To je pravie.

0: Studentko Poladame do Boto. Dziwa dwo na czumie serbskie ryczy w Bokuach poskiczuje jeżoniko trelita skupina wokoło hućpnika Franka Koseka od serbskiej skupiny Kula Bula. A jeho miachu naši kolegojo delno serbsko rozwasa przy telefonie. Što je im vo neušetnym poskitku rozprawiał, to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Leca meji, juniju a juliju su iżo predstajenja mili. Za august tajke znoa pripovedža. Ale što to dokładnie je? Kajž Frank Kosek praj, šak nie je dživa dvo poslovnje na čomje, ale z čoma vidžeč.
2: To bužo dživa dvo pri redce, dživa dvo na brjogu. Ni tam su te povešove figure, ta přespolnica, ten Nikos, ten budnik duce a te ulicu, ten přigledovajam tam kak to njega bo a v botach a co se všechno stalo.
1: Potakim bajove figure z brjoha struvija a povedaja. Na čomje nimo puacem hostčom, što su činili a doživili. Se scene vumyslili a teksty spisali su napríklad delnosarbský kulturnik Michael Apel abo jako spiewa znate Gerald Schön a další. Michael Apel tež jednu z figurou sam predstají.
2: Ten jo také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo na zelené ruce.
1: Potakým literatura a samo Reje raja rolu, ale tež hudžba.
2: Na tých živadlových stacionách ja by tak hrone tam se také spiewa. A potom máme také živou muziku z Kula Bulu také na Zelené Luce.
1: Hudžba na Zelené Luce, štož je meno burkuského hostčenca, to říká večo po čumikovaniu se dá ešte koncert za skupinu Kula Bula. Z jara mnohostronským programom.
2: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, jazzové štúcky také. Máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad anglický Wonderful World, to je veľicný svet pla nás, Groen mi kvando, groen mi ga, also kvando, kvando, kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce spievaja, jemu v obsávaných štučkov v pripovedžach trochu rozkvadu a na tuto vašne je serbština přeco sobou prezentná. Tuta dvúrečnosť je im vážna, praj Frank Kosek.
2: No ja myslím, až v Brotách trebame za našich turistov také ten serbský element kultúry, dokoraž často neznajú, za co sú tam tie serbské pomenovania všude a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dla to k tomu cíníme.
1: Kartky za taký program môže si zájimci kúpiť v Burkovách na Zelenej Luce, Niemcci ríka hostčen z Grúne Eke. Raz v obmiesac, konste dženia to poskyčuja. Čomario startuje prvnú túru s čomom po sprevinných groblách a čugách v 18 hodinách. Samovo ječ a píče na čomie je postarané. A když konc augusta zaso serbské dživadlo přiřece vabí a potom koncert, to bude Frank Kosek tež zaso podľa.
0: Dokvádny termín, za to je piatk, za týden 28. augusta. A snad so tutun za skupinský vúlit hodži zaujišči sú so rúne tiež tvorného tohárstva domy z nás Krosčic dopomnili. Voni sú menúci hižara stajky vúlit do votu se serbským dživadvom na prioze a koncertom potom doživili.

0: Julius Paschka, romadže ze sprenne serbskej kulturnej brigadu tolebie, 8 hodzin cia posta netko je čas za Maratu Delenku z Nebelčic.
1: Nábožné slovo.
2: V znatém kilošu spívame o smilne Božo v obradži na mir a pokoj šuďom. Mir pokoj daraj tvojestej, tož dajem všetkým ľuďom. Što by si myslil, že bychu vojne nám jednoho dňa mir robili a živenie zničili? Mir je dre najúbše přeče človestva, osobie v našem svieče v tutým češkým času. Jako k češčenio vieme, že sú vojne a nemiry džil tutoho svieta. Hina kač mir svieta, ktorýž odvysuje od vonkúnych umeneniu, fači Jezusové mir za každé živenské položenie. Jezus nám praje, štož vám darju je môj mir. Dám vám mir, kajký svet jen dať nemôže. Svojo mir nosí vúboký voznam ve sebi. Trebáme jen šíce v našem živeniu, v našej svojbe, v našej tovaršnosti a v našem kraju zcela na celej zemi. Tola predovším trebáme mir v svojej útrobie a svojej duši. A tuto jedne vierne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožník sveta. Doveríme sa všetne k nemu ze svoja Mikiluša, zvič vierivých do jednoty, zo svet by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo vodcie nám če poslal. Nech skončne jedna vočania, šir zjednočí ve víre, nech skončí so šaščepenca, nech živí sme ve mirie.
0: Praj Marata Delenkova z Nebelčic, ve nadavku a zamovitosti tamnejšie vosady. Pečmenčinu do 9.

0: Ja, ja, du jo bist gar slidne Ferie, wo du schon Bramborske, Togroni, Aschiluge, Familie, Pschido, Sasse, Slidk, Stoala, wo du schon se pomovem do sveje domonje, togulas se penjele Sasse, Schula, Zachopio. Teke nasch, menjavidnik Kitok Schijank, se svejo Familio, a win nie bužavam ninto serske mehr rausquatovas, ako togat jo hoatse naschom programje, ten raz, co vam v svojom Dovolu ulicuáš, což jo ve Dovolu v Ukraju doživju s menšinovýho recu jo byl za njogo, groním raz něco kradu novego.
1: Sme byli v Letiskej, dokrátně ve kraju Kurzeme abo Kurland. To je riedny kraj, má vo lúži viele natúry, ale trajo veľgin dvojko jež tam a příš zase sliedk. Ale to je jano případla gronjene. Važnej za nás jo, až tam teke jo riecna mienčina. To sú livy, abo livone, a při droze sú dvoje riecne tofle, zmienim se ve letiskej a ve liviskej riece, a to jatne jo rono tak velike pisane ako to druge. Přitom ja som miel riecne problém, a zaviesče viele vod vás, teke by to mieli. Obe riece nejste slovenskej. Letiska riec jo baltiska, a liviska jo finno-ugriska, a jo přizbežbna z finskeju a z estniskeju riecu. A cogodla to jo za nás problém? Dokulaš my tam nic nerozmejome, a nemožeme speznaš, co by mogova štyceš v tých mieniach. V slovenských krajach to ga jo relativne laško, ale tam v letiskej abo v liviskej som se cú ako analfabet, to je bylo zajemné nazgenjenje a teke čocho frustrirujúce. Livisku mienčinu dajo žinca jano hešči ve 12 sach při Brjogu Mörja a ve velikých miestach, žož viele ľuži jo šieknuvo ve zachadných lečasetkách. Livy majú svoje institúcie, samo oficiálny status ako indigeniský ľud, ale jo jano niekak čižasča mamino riecnych pejedarjú. Jo. Napšaudu nic čižasča tysac, ale napšaudu jano čižasča. A ešte nekotare 100 lúži, ketareš to uknú. Pejedarjo dolnoserbské riece zaviesče jo viecej. By mega ešte viece v livách ulicovaš, ale za to uščivanie by to bylo převiele. A co ešte dodaš, až to jo byl dovol s familiou a žetná fachová exkurzia, a s takým nejsom se cevecás jano s livami zabieral.
0: Jo, dovolové impresie sú to byli, ako jo nám sobo přinias menjavidnik Kito Křižank. Tam ja raz miel problémy uzgani, že večo menja přijdu a co ve znamenju. Joko zase svišiš o přijduce tyžin pětk a pen bužovom zase, ako što na to zvucone serske mie rozkvadovaš.

0: Uši telefonie mam nento redaktorku našego sarskega tyženika Nowy Casnik, a to je Jill Francis Ketlecoc. Dobrý deň, Jill.
1: Dobrý deň.
0: Jo, mega, co my zase vežiš, na co myšeme se jaselíš v tom novom udašu. Jo, sú ešte férie, snáši máš zase žišice bok, alebo už nieco ze šulu, dokoláška skoro se šula zachopio.
1: Also, aby žiši mogli ten sledný týždeň ferie ešte pičku ukoštovaš, máme jeden žišice bok. Při tom, že se vie, nekotare žiši trebajú pomoc, při serskej rece to je celé jasné, gaž sami mogu cítaš, to žišice čojenko na tom boce, jo, to vegin super. Pomoc máme, abo tak, gaž starejšie mežo tej serskej, jo, to znáš pomoc. Also tam, že v ulicu vajnce v to, kak sú nastali slepice, a to je bajka, to nie je přírodovědná věrnost. A teď, ktož znajú našu sériu v dvěma kecorům a v dešně, možná se na to věselíš až tožo dalej, s Arnoštom a Edgarom. A vysvětné zřídky zvěrěta, nem to přijde obšodu přírodověda, v botách jsou teď téma.
0: Po takém něco za ferie, ale snáš, zabíráš se taky už ze šulu, dokoliv je přigotovanský, to je žen šuří ve šulách.
1: Jo, ten novácký se závěstí už v jasele na prednou redoňu a předtím na zašulování. To je byš vysvětné čojeně za familiu a se ve vysvětně za to gele. Götno tu toho čojeně můžeš snáš taky pěušiš z vysvětné drastvu, a za to se gží serska drastva se vie, abo ako alternativa jedna modiska varianta. Moda, ktorá je inspirirovaná v serskej drastve, a také neco dostaneš napríklad v Zare Gvištojc z Lupňova, vena jo po babypause zase startovala, a jo už pilne zastarala z Čupcensku zakvatnú šulu s takými drastvinými blúzami a košulami medzi drugim. A jo, pičku ku tej témie, ku môže zare Gvištojc a vrtož tej dizajnace, to jo za nás ten raz prinosoval Peter Becker.
0: A taký vesebný fenomén, ako sme doživili už sledne tyženická, o tom také píšašo.
1: Jo, že jo, celé jasné, kde štej to byš s rytným fotom a tak to mežo planas přeci, akle týždeň pöstče přiš. No, to jo se stalo v srjodu, no, sledný týždeň srjodu a v noci na stvrtk. A náš redakcijský kync je v autora, to groni to nejo možno v takém páže, až my jsme aktuálne, ale to nie groni, až nesmíme my to ještě nučímeš. Also se vie se jadno v zajšmíše svimca a teke v Perseide, no. Jo, což nastupá to foto, s kterým jsme to prezentujeme net na prednom boce. Tam, jo, nejsme všechno samské měnění měli v redakci, ta jedna jo gronivá, ach, tak tady to nejo. A já jsem si myslel, ale to je super atmosféra, mě se to zpědová. To musíš a sami gledáš, ale to je na kuštupat zajšmíše svinca ve botách, ve radušu, lid se vám to zpědová, abo nic, a text tak a tak, ještě libru jo informácie, a také jo téma, až lůže jsou měli možnost na Grodkojském tormě ve Chřebuzu obgledováš zajšmíše svinca. A ta druga téma, ako zvisujo s tým, sú byli te Perseide, dokoláž ten termín jo byl im při samým samský nepěvý zajšmíše svinca a potom také gvěstčiny, také vesebne, ako sú měli svoj maximum. K tomu nemáme foto, ale môžeš se v textu v tom informirovaš.
0: Na každý pád, na to si jasalíme, jo, ale te kokoty gateke veliku rolu grajú tuchelu najsach.
1: Jo, my jsme sreš sezóny kokota, to se ví, a togodla librujeme také jeden box s kokotami. Jo, také jeden neaktuálny, jo, podla, ten z Bělé Góry jsme ještě nuč zeli, a OEC se ví také aktuálny kokoty, od konca týždňa například z Rogozna, z Trobic a z Ochoze. Musím gronič vegin zájemne.
0: Tak a tak, zájemne udáše zase našeho sárskeho týženika Nowy Casnik, na nemeni to tak klince, se jazelíme na novo udáše a při telefonie jo byla redaktorka Jill Francis Ketlecoc. Učobne žek za šoknete informácia, žicim ešte jednu spodobnú srodu.
1: To žicim teke a rád jo se stalo, přeci rád.

0: Ukořecenia.
1: 3 a 7 žase temu narodnemu dňu žinca gratulirujeme Rajna Ulbrich z Hršebuza Jonáš Glucne narodinár. Jomu učobne gratulirujú přijatelky a přijatele Hršebuzské domovinské kubky za přiduce živenské leto žice vám viele strovosti gluku a derimeše a my se ľubem gluku žiceniam přizamkňome. A z gluku zabera se teke přiduce spiju od Andreasa Keskega, slyšeš o titel Přiudaj gluku.

Žiče mam spetobnu podniu přestoku ze serskim programom, synažiam až čo apetit sobu přinjasli, daj šo sebe naše žincežne teme ze svodžiš. Kake to sú, to vam net ulicujom, při mikrofonie jo za vás Anja Kochoc-Švarcová.

0: Ja, ja, du hast aber schon das letzte Ferien heute in Bramborski, da gerade als Luge Familie, Pschido Sasse, Sledk, Stoala, wo Roschio se pomowem do Sveje Domunje, to gulasch se penjeżele Sasse Schula zachopio. Taka nasz menjawidnik Kitok Szyżank ze Svejo Familio, a win nie bużowam nin to serske mier rozkwadowasz, ako to gotuje huacy naszą programie, ten raz co wam w swoim Dovolu ulicu vaš, což jo ve Dovolu v Ukraju doživio s menšinovejo recu, jo bil za njogo, gronim raz, neco kradu novego.
1: Sme bili v Letiskej, dokratnje v kraju Kurzeme abo Kurland. To je rjetne kraj, mavo luži, vele nature, ale trajo veljen dvojko, jež tam, a pšiš zase sljedk. Ale to je jano pšipredla gronjene. Važnej za nas jo, až tam teke jo riecna mjenčina. To su livy, abo livone, a při droze su dvoje riecne tofle, zmienim se v Letiskej a v Liviskej riece, a to jatne jo rono tak velike pisane, ako to druge. Přitom ja som miel riecne problem, a zavjestče viele vod vas, teke by to mieli. Obe riece nie istej Słowianskej. Letiska riec jo Baltiska, a Liviska jo Finno-Ugriska, a jo přizvežbna s Finskeju a s Estniskeju riecu. A cogodla to jo za nas problem? Dokulaš my tam nic nerozmejome, a nemožome speznaš, co by mogo vas štucež v tych mienjach. V slovenských krajach to ga jo relativne laško, ale tam v Letiskej abo v Liviskej som se cu ako analfabet, to jo bylo zajemne nazgenjenje, a teke čocho frustrirujúce. Livisku mienčinu dajo žinca jano hyšči v 12 sach při Brjogu Mörja a v velikých miestach, žož viele ľudí jo šieknuvo v zachadných lečasetkách. Livy majú svoje institúcie, samo oficiálny status ako indigeniský ľud, ale jo jano niekak čižasča mamino riecnych pejedajú. Jo, jo, jo. Napšaudu nic čižasča tysac, ale napšaudu jano čižasča. A ešte nekotare 100 ľudí, ktoréž to uknú. Pejedario dolnoserbské riece zaviesče jo viecej. By mega ešte viece v livách ulicovaš, ale za to usčovanie by to bylo převiele. A co ešte dodaš, až to jo byl dovol s familiou a žetná fachová exkurzia, a s takým nejsom se cevecás jano s livami zabieral.
0: Jo, dovolové impresie sú to byli, ako jo nám sobo přinias menjavednik Kitok Szyżank. Tam ja raz miel problémy uzgani, že večer menja přijdu a co ve znamenju. Joko zase svišišo přijdu ce tyžin pětk a pen bužo vám zase, ako šo na to zvucone serske mie rozkvadovaš.